0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Na pláži Forest Beach v australském Queenslandu se objevily záhadné kovové koule. A australská vesmírná agentura má docela jasno v tom, o co jde. Podle informací portálu space.com jde s velkou pravděpodobností o tlakové nádoby z cizí nosné rakety, která nedávno vstoupila zpět do atmosféry. Úřady varují místní obyvatele, ať se úlomků v žádném případě nedotýkají a raději je nahlásí. Australané spolupracují s Národní agenturou pro řešení mimořádných událostí i s mezinárodními partnery, aby zjistili, komu ta raketa vlastně patřila. Zatím padá podezření na dvě čínské starty z minulého víkendu, Long March 6 a Long March 8A. Čína totiž v poslední době sklízí kritiku za to, že nechává horní stupně raket bloumat na orbitě místo řízeného návratu. Takže, milí posluchači, když najdete na pláži lesklou kouli, nezvedejte ji. Není to suvenír, je to pošta z hora bez razítka. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're looking forward to some exciting things, like going on tour for everybody and to let them come out and see us in action.
2: Poměrně neznámá rodinná kapela The Barge 22. července 82 vydává své druhé album All This Love, které se jim vážně povedlo a stanou se z nich přes noc hvězdy R&B díky dvěma singlům All This Love and I Like It, které si dáme právě teď.
1: Yeah, we're gonna give you The Barge fever.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Mezihvězdná kometa 3i Atlas nám prozrazuje další tajemství. A ta jsou skutečně starobylá. Jak popsal portál space.com, nová pozorování z Very Large Telescope Evropské jižní observatoře potvrzují, že tahle poutnice je stará mezi 10 a 12 miliardami let. To je víc než dvojnásobek věku naší sluneční soustavy. Tým astronomky Cyrielle Opitomové změřil poměry izotopů uhlíku a dusíku a zjistil něco fascinujícího. Uhlíku 12 je tam mnohem víc než uhlíku 13, což znamená, že kometa vznikla dávno předtím, než galaxie stihla vydobit dost té těžší varianty. A dusík? Poměr odpovídá vnějším okrajům protoplanetárních disků. Kometa se tedy zrodila daleko od své hvězdy, možná v tamním Kuiperově pásu, než jí nějaká procházející hvězda vykopla do prázdna. Miliardy let sama v temnotě. Tuhle část znám až moc dobře.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hello.
2: Hey, who's speak to Teddy Riley?
1: Who is this?
2: This is Michael Jackson's manager, Sandy Gallen.
1: I don't believe you. Put him on the phone. I just want to see if it's his voice.
2: Hello?
3: Ten chlápek s drsným vlčím hlasem je manažer mladičkého zpěváka, skladatele a producenta Teddyho Rileyho z Harlemu. A tenhle telefonát je začátkem Teddyho mnohaleté spolupráce s Michaelem Jacksonem.
1: And then he pulls the phone from his mouth like a little kid.
2: Yeah.
3: Teddy Riley se tedy na rok a půl přestěhoval do Jacksonova Neverlandu, kde spolu s Michaelem, Brucem Swadenem a René Moorem připravovali album Dangerous. Michaelovo první album bez producentské špičky a své pravé ruky Quincyho Jonese.
4: Michael wanted to know how he would dance to each song.

přivádí do 13. července 1992, kdy vychází čtvrtý single z této náramně úspěšné desky. Jam. Jam se bude celosvětově pohybovat po vzoru předešlých singlů na vrcholcích hudebních žebříčků a videoklip s Michaelem Jordanem, kde se budou Michaelové vzájemně učit, jak hrát basket a správně tancovat, získá nominaci MTV za nejlepší choreografii roku. Michael said, remix all the songs. I single Jam má tedy mnoho oficiálních remixových verzí. A když Michael řekl remixovat, ať to ještě víc šlape na mejdanech, tak si dáme mix od Steve'a Silky Hurleyho.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
10: O Zero Trust Architecture.
9: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
10: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kostolstva.
9: Recovery Plan. Endpoint Detection.
10: Multifactor.
9: Penetrační test. Lock Management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Japonská sonda Hayabusa 2 provedla riskantní, ale nádherný manévr. Proletěla těsně kolem asteroidu Torifune, kosmického balvanu o průměru 450 metrů, který se právě potuluje 100 milionů kilometrů od Země. Jak uvádí portál space.com, sonda pořídila dech vedoucí snímek pomocí své optické kamery a navíc změřila povrchové teploty infračerveným přístrojem. Výsledek? Osvětlená strana pěkně rozpálená, stinná zákoutí ledově chladná, asteroid jako dvouhlavá kamenná zebra. A pozor, Torifune patří do skupiny Apollo, tedy do party asteroidů, které křižují oběžnou dráhu Země. Otočí se kolem své osy za 5 hodin, tedy rychleji, než já stihnu jednou obletět planetu. Hayabusa 2 má za sebou 12 let služby a míří dál k drobečkovi KV-26, ke kterému

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jsi začenej. A ty jsi taky začenej. Tajná služba.
2: 9. července 1993 vstupuje do kin pořádný biják. Clint Eastwood se totiž na stará kolena rozhodl, že bude honit pořádného zloducha s nasazením života.
3: Ty jsi věděl, že ta pistole byla prázdná. Cítil jsi, že je nějak lehká, že je zásobník prázdnej.
1: No, pravdu? Jedna kulka tam bejt mohla.
3: Pane bože.
2: Režisér Wolfgang Petersen obsadil vedle temného depresemi svíraného Eastwooda ještě temnějšího a šílenějšího Johna Malkoviče, na kterého je skutečně radost pohledět, a René Russo co by tajnou agentku.
3: Víš, když jsem se stěhoval, varovali mě, že seš hajzl.
1: A měli pravdu. Ahoj v kanceláři.
3: Sakra, kancelář. Monroe chtěl, abychom proklepli nějakýho...
1: Postarám se o to.
3: Budu s tebou.
1: Ne, jdu mu za ženou a dětma.
2: Clint Eastwood původně film odmítl, protože mu je 62 a jeho postava je o dekádu mladší. Nicméně se po naléhání nechal přesvědčit. Určitě musel hodně zpytovat svědomí, když během natáčení skutečně visel na římse domu 6 pater nad zemí. Ovšem nebezpečný skok na požární schodiště místo něj provedl kaskadér.
3: Pane bože, to jsi ty?
2: Malkovič, geniální to herec, nasadil jako přípravu pro roli totální izolaci měsíc před natáčením. S nikým se nestýkal, nebral telefony a v televizi jen občas sledoval zprávy. Není divu, že je jeho postava ve snímku s nasazením života tak démonická, však za ní bude nominován na Oscara, cenu BAFTA a Zlatý glób.
4: To jsi byl ty, kdo mi včera večer vlezl do bytu.
1: McCrawley, kde pak jste?
4: Blíž, než si dokážeš představit. Jsem nesmírně rád, že s tebou mluvím. Pocit, jako bychom se znali.
1: Jak to?
4: Četl jsem o tobě, viděl jsem tvoje fotky. Nejoblíbenější agent Johna Kennedyho, nejlepší a nejchytřejší, ale to už je dávno.
2: Na snímku inspirovaném skutečným agentem tajné služby Clintem Hillem plně kooperovala americká tajná služba, což je zcela poprvé, kdy se CIA takto vložila do natáčení. S nasazením života je také prvním filmem, který nabídl svou upoutávku online ke stažení skrze AOL, ačkoliv v této době to je spíš třešnička. Za týden a půl byl stažen 170krát.
1: Co kdybychom se někde sešli? Můžeme to probrat.
4: To bych musel rád, ale čím méně toho budeš o mě vědět, tím líp.
1: A proč?
4: Protože mám v plánu zabít prezidenta.
2: S nasazením života. Thriller nejvyššího řádu podtržený skvělou hudbou Ennia Morriconeho, těžící ze syrové režie Wolfganga Petersena a charismatických hereckých výkonů Eastwooda s Malkovičem, bude zaslouženě celosvětovým trhákem. Není to jen klasický hollywoodský thriller, napěchovaný kaskadérskými kousky a akcí, ale má myšlenku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Na Apple TV Plus odstartovala pátá řada komediálního seriálu Trying. HBO Max rozjelo skečový seriál Život Larry a honba za neštěstím. Sky Showtime nasadil v neděli Pět nocí u Freddyho 2 a obsazení připravovaného prequelu Oceans se rozrostlo. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: is the family ticket.
1: Us two here are the legal parents of these two kids here, and she is their biological mother. Together, we're a family. Do we know what that looks like yet? No. No, we don't. Will it present some issues, fam?
0: Just go in.
1: All right, thanks very much.
2: Na Apple TV Plus startuje pátá řada oblíbené britské komedie Trying. Nicky a Jason mají po čtyřech řadách adopce konečně alespoň trochu ustálený rodinný život. Jenže na prahu se jim znovu objeví Kat, biologická matka jejich dětí Princess a Tylera, a v jejich domácnosti pořádný vír chaosu. V hlavních rolích se vracejí Esther Smith a Rafe Spall, po jejich boku pak Charlotte Riley jako Kat a nově v obsazení se objeví i Celia Imrie. Zdá se, že klidná rodinná pohoda u Nicky a Jasona nikdy netrvá dlouho. Sotva se usadí, minulost už klepe na dveře. Osmidílná pátá řada seriálu Trying je nyní k dispozici na Apple TV+.
3: We're not a normal family, are we?
4: Single's back!
3: Scott.
5: I think we're probably more normal than you think.
6: What film is this supposed to be?
7: The Ring. We watched this on our third date, so contextually, it's romantic.
6: So it was a move to get you all scared and cuddling up?
5: No, it wasn't a move. It was definitely a move. There's no
2: one. Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Josh Gad se podle informací serveru Variety přidává k hvězdnému obsazení chystaného prequelu k Ocean's 11, který vzniká ve Warner Bros. Pod vedením Margot Robbie a Bradleyho Coopera. Gad má ve snímku stvárnit výraznou roli a doplňuje už tak nabitý ansámbl, ke kterému v posledních týdnech přibyli i Oscarový nominant Wagner Moura v roli záporáka a Monica Barbaro. Připomeňme si, že Robbie a Cooper si zahrají rodiče Dannyho Oceana, tedy postavy, kterou proslavil George Clooney. A diváky čeká podle Robbie epická loupež na velké ceně Monaka v roce 1962. Cooper film zároveň režíruje podle vlastního scénáře a v hlavní roli se objeví po boku Robbie. Gad si tak s Ocean's prequelem přidává další projekt do nabitého kalendáře. Čeká ho totiž i Spaceballs The New One, pokračování Angry Birds a Frozen nebo adaptace knihy All the Places You Will Go s Adrianou Grande. Prequel, který zatím nemá oficiální název, má zamířit do kin 25. června 2027. Natáčet se má začít už na konci července v Paříži a následně na francouzské riviéře. Jak já mám ráda tyhle hejsla houtky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: We threw a rod. Get comfortable.
1: Well, it's going to be a while.
0: He's got the wrench. He's, no. We got to wait
1: what?
0: Here.
1: What are you talking
0: about?
1: We got
0: to wait on the plane.
1: What?
0: We got to wait right here until they fix the mechanical issue.
2: I got to sit in the middle with shitty snacks?
1: Yeah.
2: For 5 hours? Are you crazy?
0: This is the airplane experience.
2: Well, it's not a good experience.
3: Action. Na HBO Max se streamuje nová komediální sketch série Život Larry a honba za neštěstím. Larry David se vrátil na obrazovky poprvé od konce Larry Kročce a spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Jeffem Schaeferem vytvořil sedmidílnou minisérii, v níž jeho typicky neurotický malicherný charakter vstupuje do klíčových okamžiků americké historie. Od psaní deklarace nezávislosti přes Rosa Parks až po přistání na měsíci. Série vznikla jako satirická oslava 250. výročí založení Spojených států a producentským partnerem je společnost Higher Ground bývalého prezidenta Baracka Obamy a Michelle Obamy, kteří stáli u zrodu celého konceptu. Obama se v seriálu dokonce sám objevuje v jedné ze scének a s Davidem měl podle režiséra Schaefera i tvůrčí přestřelky na natáčení. Každá epizoda obsahuje zhruba 4 samostatné historické scénky a v obsazení se mihnou jména jako John Hamm, Catherine Hahn, Bill Hader, Sean Hayes, Vince Vaughn nebo Lin-Manuel Miranda. Kritika hodnotí seriál jako nevyrovnaný, ale zábavný návrat Davida k jeho starým SNL scénaristickým kořenům. Život Larry a honba za neštěstím můžete nyní sledovat na HBO Max.
4: What the hell is going on here?
5: Beggars can't be choosers.
6: You know what? I'm a choosy beggar.
7: What a party!
8: Is a declaration of common sense.
9: No sharing dessert.
8: It's unsanitary.
9: Sometimes I don't want a whole slice of pie. I just want a taste of pie.
8: Get your own damn piece of pie, Franklin.

0: So you wanna tell me about your bad dreams?
1: It's always the same.
0: Your dad.
2: Sky Showtime přidal do své nabídky horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování úspěšného hororu podle populární videohry. Rok po hrůzách v uzavřené pizzerii se Mike, bývalý noční hlídač v podání Josha Hutchersona, stará o mladší sestru Abby, kterou tehdy zachránil před zákeřnými animatronickými loutkami. Abby ale svým animatronickým kamarádům nepřestala scházet a tak se navzdory bratrovu zákazu tajně vydá zpátky do pizzerie, čímž spustí nové, ještě krvavější kolo hrůzy a odhalí desítky let skrývané tajemství o původu Freddyho. Režii opět držela v rukou Emma Temi, scénář napsal tvůrce původní hry Scott Cawthon a v hlavních rolích se vedle Hutchersona objeví i Elizabeth Lail, Matthew Lillard nebo McKenna Grace. Kdo přežil první díl, ví, že u Freddyho žádná noc neproběhne v klidu. Tahle bude navíc o to delší a krvavější. Pět nocí u Freddyho 2 sledujte nyní exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime.
0: We're never gonna be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head.
1: My father was a monster. You know that.
3: Everyone called it an accident, but it wasn't until years later when those five children went missing that I knew she was murdered.

Ještě mám pro vás souhrn novinek, které dorazily do kin minulý čtvrtek, tedy 2. července. Do kin vstoupila francouzská komedie A je to tady zas s Christianem Clavierem a Didierem Bourdonem. Alice a François se konečně chystají na svatbu, jenže vyjde najevo, že výsledky DNA testů byly chybné a otcové nevěsty a ženicha musí přehodnotit celý svůj původ. Z Ameriky dorazilo komorní manželské drama s komediální příchutí Pozvání, které natočila Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí manželskou krizí a jedna nevinně vypadající večeře se záhadnými sousedy se zvrtne v noc plnou odhalení a skrytých tajemství. V hlavních rolích září kromě Olivie také Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Nově najdete v kinech i česko-americký dokument Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner o neslavné Hilsneriádě z konce 19. století, který přináší nové důkazy zpochybňující vinu Leopolda Hilsnera. Druhým dokumentem je ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě, poetická esej o životě a díle tohoto vizionářského filmaře. A pro nejmenší diváky dorazili do kin Mimoni a Monstra. Žlutí panělácové tentokrát terorizují natáčení v Hollywoodu a na scéně se objeví i skutečná monstra. Toť vše z posledních kinopremiér. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, Disaster
2: Recovery Plan. Endpoint Detection,
3: Multifactor.
2: Penetrační testy, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu daleko, až tam, kde končí vliv našeho slunce. Sonda Nový horizont, ta samá, co nám kdysi ukázala Pluto, teď měří něco mnohem jemnějšího. Sluneční vítr, který postupně zpomaluje. Jak popisuje magazín Universe Today, tým Heather Elliotové ze Southwest Research Institute pomocí přístroje SMAP zjistil, že mezi 21 a 58 astronomickými jednotkami je sluneční vítr o 13 až 15% pomalejší než u Země. Důvod? Naráží na neutrální mezihvězdné atomy, které mu doslova přidají zátěž na záda. A to nejlepší teprve přijde. Kolem roku 2029 by měla sonda dorazit k takzvanému rázovému rozhraní, kde Voyager 2 naměřil pokud

Wierzę, że najważniejsza jest.

Wierzę, że najważniejsza jest. Wierzę, że będzie lepiej.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're looking forward to some exciting things, like going on tour for everybody and to let them come out and see us in action.
2: Poměrně neznámá rodinná kapela The Bard 22. července 82 vydává své druhé album All This Love, které se jim vážně povedlo a stanou se z nich přes noc hvězdy R&B díky dvěma singlům All This Love and I Like It, které si dáme právě teď.
1: Yeah, we're gonna give you the Bard's fever.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu do rané vesmírné historie, kde James Webb objevil takzvané malé rudé tečky. Záhadné galaxie, které se hemžily 600 milionů let po velkém třesku a pak jakoby se vypařily. Podle portálu space.com by tyto tečky mohly ukrývat černé díry pohřbené v hustých závojích prachu a plynu. A tady začíná ta pravá detektivka. Ony černé díry možná chrlí do vesmíru neutrína, takzvané duchové částice. Právě teď jich vaším tělem prolétají stovky bilionů a vy o tom nevíte. Tým vedený Rickem Kuzem z Kyotské univerzity spočítal, že pohřbené černé díry v rudých tečkách by mohly vysvětlit záhadu vysokoenergetických neutrín, která detekujeme na Zemi. Gama záření se ven neprodere, ale duchové proklouznou. Černá díra v prašném kabátě, střílející neviditelné částice napříč vesmírem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, lock management, socket
4: služba. Recovery plan.
2: Endpoint detection.
4: Multifactor.
2: Penetrační test. Lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. CyberControl je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Při přeletu do července roku 1992 nás doprovázeli High Five s jejich novým singlem She's Playing Hard to Get a my se dostali na jedno nehostinné drsné místo.
1: Come on. Letěl jsem tam tudy, je to na druhé straně Himalaj. Chci se tam dostat, odtud se totiž ještě nikdo nevrátil.
2: Tak půjdeme pěšky, kde je nosič?
1: Nemožné, šerpové se tomu místu zdaleka vyhýbají.
0: Naším cílem je totiž devátá nejvyšší hora světa, Nanga Parbat.
1: Plus míky ve výšce 18 000 stop, laviny, otřesy půdy, Yeti!
2: Říkají, že měří dokonce přes 3 metry.
0: Přifařili jsme se tedy k expedici dvou českých horolezců, Josefu Nežerkovi a Josefu Rakoncajovi, kteří se rozhodli absolvovat výstup Kinshoferovou cestou v západní stěně. Prý jim ani tak nešlo o horu Nanga Parbat jako takovou, ale aby prostě někam vyjeli.
3: Partie na toho Nanga Parbatu v těch výškách už jsou spíš obtížný svojí dílkou. To, že se člověk plahočí sněhovýma polema, traverzuje obrovský stráně nebezpečný.
0: 8 125 metrů vysoká hora Nanga Parbat má na horolezce doslova magický vliv, jako by je lákala zpěvem sirén. Její krása je ale vykoupena lidskými životy. Do roku 90 se v poměru k úspěšným výstupům nevrátilo z této pákistánské hory na 77% horolezců a tak získala přezdívku Hora zabiják.
4: Kudinberger, s kterým jsme se potkali těsně předtím, než jsme odjeli na Nanga Parbat, mi říkal, dej si pozor, jestli na Nanga Parbatu začne sněžit, tak okamžitě slez dolů. Nanga Parbat je pověstný tím, že jsou tam ohromné laviny.
0: Ačkoliv má Nanga Parbat tak neblahou pověst, přesto je tam poměrně rušno. Nehledě na výškovou nemoc a drsné podmínky, všichni ji jednoduše chtějí slézt.
4: Jak tam jedu ze zhora přijde ten konec v tom zapnutým spacáku, jak ho pustili v traverzu a spadnou asi 400 metrů.
2: Dali co je a co je tomu, jak je zamalený, jo? Já říkal, že jim vyklou. No a on jim prolít prostě celý žlára. A ten byl, ten neřek ani slovo. Já myslím, že už nikdy neřek. Už nerozpovídá.
0: V sobotu 4. července 1992 brzy ráno se Nežerka a Rakoncaj vydávají ze 4. výškového tábora v 7 500 metrech na finální výstup.
5: Ach, pohledněte na ty vrcholky, sníh, tu přírodu.
0: Ve 14.30 místního času po více jak 8 hodinách dosahují vrcholu Nanga Parbat bez použití kyslíku. Fouká silný vítr, je 40 pod nulou a užívají si tam svou čtvrt hodinku.
2: Je to super. Ale už bych mazal dolů, co ty? Ale už bych mazal dolů, jezdíme jako prase.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%, nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v nabídce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akci. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již střívek MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahoun naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. Let's go, my cookie.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která zní jako sci-fi, ale je čerstvě testovaná na oběžné dráze. Novozélandská firma Zeno Astronautics úspěšně vyzkoušela první supravodivý pohon, který nepotřebuje ani kapku paliva. Jak popsal portál space.com, zařízení jménem Supertorker letělo na družici Mira společnosti Impulse Space a fungovalo skvěle. Princip je elegantní. Supravodivé magnety, napájené sluneční energií, vytvoří magnetické pole, které se opře do magnetického pole Země. Družice se pak otáčí přesně, kam si přejete. Háček? Sívky musí běžet při minus 200 stupních Celsia, zatímco družice se na sluníčku peče na příjemných 20. Řešení? Vrstvy izolace a tepelné čerpadlo, které přebytek vyzáří do vesmíru. Do budoucna sní inženýři o magnetickém

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Musíš se se mnou vrátit. Kam? Zpátky do budoucnosti.
1: 30. července 1992 konečně nasazují v československých kinech Návrat do budoucnosti 2.
0: Rychle, dělej, nastup do auta.
2: Ale možná byste měl vědět, že Jennifer a já jsme se chtěli projet.
0: Tak jdem sebou, když se to také týká.
2: Jak to myslíte, co my dva máme od budoucnosti očekávat? S blbnem nebo co?
0: Ne. S tebe a s Jennifer budou lidi. Jde o vaše děti. Musíte udělat něco pro vaše děti.
1: Robert Zemeckis a Bob Gale přiznali, že původně neměli zájem o pokračování jejich úspěšného hitu Návrat do budoucnosti z 85. a že otevřený konec prvního filmu byl prostě myšlen jako poslední vtip. Studio ale spředlo plány na pokračování a dokonce na dvě pokračování. Zemeckis tvrdil, že kdyby věděl, že se chystá pokračování, byl by se ujistil, že Martyho přítelkyně Jennifer nezůstane na konci prvního filmu v autě.
2: Není mi vůbec jasný, jestli tam po téhle silnici dojedeme.
3: Silnice? Tam, kam jedeme, nepotřebujeme silnice.
4: Létaj si dole, Ryan. Co se tu sakra děje?
1: Tentokrát Marty McFly a Dr. Brown zasahují do budoucnosti a ovlivní události 21. říjnu 2015, které změní minulost a celý běh jejich současného světa. Na památku filmu 21. října 2015 změní deník USA Today svůj vzhled na futuristické logo obsažené ve filmu a znovu vydají titulní stránku s Martym juniorem, který byl zatčen.
0: Podívej se, co se děje tvému synovi!
2: Vypadá stejně jako já. 2 hodiny po zadržení byl Marty McFly junior vyslýchán, obžalován a odsouzen k 15 letům vězení. Je to možné?
0: Justiční systém pracuje rychle, právníci jsou zrušeni, neexistují.
1: Návrat do budoucnosti 2 přináší také mnoho technologických vychytávek budoucnosti. Společnost Nike později vyvine skutečnou verzi samozavazovacích tenisek Mach, přičemž výtěžek z prodeje této limitované edice bude věnován výzkumné nadaci Michael J. Fox Parkinson.
2: Ta bunda mi nepadne.
5: Úprava velikosti.
0: Vyndej si kapsy vem. Dnešní mládež nosí kapsy na ruby. Vem si tuhle čepici. Perfektní. Vypadáš jako tvůj syn.
1: Co? Tento film byl podle režiséra Zemeckise nejpokročilejším filmem své doby díky použití všech dostupných filmových triků. Přeci jen na konci 80. let koncept CGI teprve začínal.
0: Zjevně bylo kontinuum přerušeno a vytváří se nový, současný události, takže alternativní realita.
1: Astrofyzik Carl Sagan označil Návrat do budoucnosti 2 jako nejlepší film o cestování časem, jaký kdy byl natočen. Chválil přesnost při manipulaci s několika časovými liniemi, jako i to, co by se skutečně stalo, kdyby bylo možné cestovat časem.
0: Ale cestování časem je příliš nebezpečné. Lépe, když se oddám studiu dalšího velkého tajemství vesmíru. Žena.
2: Automatický kaničky, no skvělý.
4: Já mám dceru?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovaku. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v nabídce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akci. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahoun naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme opravdu daleko. Až tam, kde končí vliv našeho slunce. Sonda Nový horizont, ta samá, co nám kdysi ukázala Pluto, teď měří něco mnohem jemnějšího. Sluneční vítr, který postupně zpomaluje. Jak popisuje magazín Universe Today, tým Heather Elliotové ze Southwest Research Institute pomocí přístroje SMAP zjistil, že mezi 21 a 58 astronomickými jednotkami je sluneční vítr o 13 až 15% pomalejší než u Země. Důvod? Naráží na neutrální mezihvězdné atomy, které mu doslova přidají základ.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se přesunuli do Evropské kosmické agentury, kde vědci napjatě čekají na výsledky průletu jejich sondy Giotto kolem krátkoperiodické komety Griggs-Killerup.
2: It's going very well. I'm pleased to tell you we have superb performance from the instrument.
1: Sonda Giotto, pojmenovaná podle italského malíře Giotta di Bondone, byla původně stvořena pro zkoumání Haleyovy komety. V březnu 86 prolétla ve vzdálenosti pouhých 596 kilometrů od jejího jádra, pořídila tisíce unikátních snímků a nabrala vzorky. Poté byla uvedena do stavu hibernace a její výzkum na čas skončil. V 90. byla Giotto reaktivována a ESA rozhodla o prodloužení její mise, i když při průletu ohonem Haleyovy komety přišla o fotopřístroje.
3: In fact, at worst, all the spacecraft has to do is just survive through that dust storm long enough to get in really close to the nucleus to snatch it and scientific data before it is possibly destroyed.
1: K nejtěsnějšímu přiblížení dochází 10. července 1992 v 15:30, kdy sonda prolétá ve vzdálenosti pouhých 200 km od komety Griggs-Killerup. Sonda Giotto za dobu své mise objasnila mnoho neznámých a připsala si několik prvenství. Její detailní snímky poprvé ukázaly tvar jádra komety, objevila první důkazy o organickém materiálu v kometě z prachových vzorků, byla první, která proletěla a zkoumala dvě komety a Giotto je také dosud jedinou sondou, která byla reaktivována z hibernace. Zkrátka první evropská mise do hlubokého vesmíru byla nadmíru úspěšná.
4: I think that the Giotto flyby is going to be one of the great successes of all time.
5: Prostě dokonalá observatoř.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovaku. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIOBanky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIOBanky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahounem naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mezihvězdná kometa 3i a plus nám prozrazuje další tajemství. A ta jsou skutečně starobylá. Jak popsal portál space.com, nová pozorování z Very Large Telescope Evropské jižní observatoře potvrzují, že tahle poutnice je stará mezi 10 a 12 miliardami let. To je víc než dvojnásobek věku naší sluneční soustavy. Tým astronomky Cyrielle Opitomové změřil poměry izotopů uhlíku a dusíku a zjistil něco fascinujícího. Uhlíku 12 je tam mnohem víc než uhlíku 13, což znamená, že kometa vznikla dávno předtím, než galaxie stihla vyrobit dost té těžší varianty. A dusík? Poměr odpovídá vnějším okrajům protoplanetárních disků. Kometa se tedy zrodila daleko od své hvězdy, možná v tamním Kuiperově pásu, než jí nějaká procházející hvězda vykopla do prázdna. Miliardy let sama v temnotě. Tuhle část znám až moc dobře. Držte si čepice, vesmír je průvan. Mějte se pozemsky.
3: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
4: Look out.

0: will people say?
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. NISPA compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifaktor. Penetrační test, log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: libercentro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Musíš se se mnou vrátit.
1: Kam?
0: Zpátky do budoucnosti.
2: 30. července 1992 konečně nasazují v československých kinech Návrat do budoucnosti 2.
0: Rychle, dělej, nastup do auta.
1: Ale možná byste měl vědět, že Jennifer a já jsme se chtěli projet.
0: Tak jdem sebou, když se to také týká.
1: Jak to myslíte, co my dva máme od budoucnosti očekávat? S blbnem nebo co?
0: Ne, s tebe a s Jennifer budou lidi. Jde o vaše děti. Musíte udělat něco pro vaše děti.
2: Robert Zemeckis a Bob Gale přiznali, že původně neměli zájem o pokračování jejich úspěšného hitu Návrat do budoucnosti z 85. a že otevřený konec prvního filmu byl prostě myšlen jako poslední vtip. Studio ale spředlo plány na pokračování a dokonce na dvě pokračování. Zemeckis tvrdil, že kdyby věděl, že se chystá pokračování, byl by se ujistil, že Martyho přítelkyně Jennifer nezůstane na konci prvního filmu v autě.
1: Není mi vůbec jasný, jestli tam po téhle silnici dojedeme.
3: Silnice? Tam, kam jedeme, nepotřebujeme silnice.
4: Létaj si dole, Ryan. Co se tu sakra děje?
2: Tentokrát Marty McFly a Dr. Brown zasahují do budoucnosti a ovlivní události 21. říjnu 2015, které změní minulost a celý běh jejich současného světa. Na památku filmu 21. října 2015 změní deník USA Today svůj vzhled na futuristické logo obsažené ve filmu a znovu vydají titulní stránku s Martym juniorem, který byl zatčen.
0: Podívej se, co se děje tvému synovi!
1: Vypadá stejně jako já. 2 hodiny po zadržení byl Marty McFly junior vyslýchán, obžalován a odsouzen k 15 letům vězení. Je to možné?
0: Justiční systém pracuje rychle, právníci jsou zrušeni, neexistují.
2: Návrat do budoucnosti 2 přináší také mnoho technologických vychytávek budoucnosti. Společnost Nike později vyvine skutečnou verzi samozavazovacích tenisek Mach, přičemž výtěžek z prodeje této limitované edice bude věnován výzkumné nadaci Michael J. Fox Parkinson.
1: Ta bunda mi nepadne.
5: Úprava velikosti.
0: Mindej si kapsy vem. Dnešní mládež nosí kapsy na ruby. Vem si tuhle čepici. Perfektní. Vypadáš jako tvůj syn.
2: Tento film byl podle režiséra Zemeckise nejpokročilejším filmem své doby díky použití všech dostupných filmových triků. Přeci jen na konci 80. let koncept CGI teprve začínal.
0: Zjevně bylo kontinuum přerušeno a vytváří se nový, současný události, takže alternativní realita.
2: Astrofyzik Carl Sagan označil Návrat do budoucnosti 2 jako nejlepší film o cestování časem, jaký kdy byl natočen. Chválil přesnost při manipulaci s několika časovými liniemi, jako i to, co by se skutečně stalo, kdyby bylo možné cestovat časem.
0: Ale cestování časem je příliš nebezpečné. Lépe, když se odám studiu dalšího velkého tajemství vesmíru. Žena.
1: Automatický kaničky, no skvělý.
4: Já mám dceru?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovaku. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIOBanky Karel Nedvě zvýšil doporučení pro akcie Komerční banky na akumulovat se stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIOBanky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezva Vlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahounem naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. This right here is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která voní budoucností a lehce svítí ve tmě. Firma CityLabs z Floridy vypustila vůbec první komerční satelit s jaderným pohonem. Jmenuje se VOHR a na oběžnou dráhu ho vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergu, jak informoval portál space.com. VOHR testuje takzvanou nanotritium technologii. Betavoltaický zdroj, který proměňuje částice beta z rozpadu tritia přímo na elektřinu. Podobně jako sondy Voyager, jen v kapesním provedení. Družice zatím jede hlavně na solár. Tritium je jen ukázka. Ale představa je jasná. Napájet přístroje tam, kam slunce nedosáhne. Třeba v trvale zastíněných kráterech jižního pólu měsíce, kam míří mise Artemis. Solární panely mě živí 70 let a nestěžuju si, ale jaderná konkurence zní zajímavě. Hlavně, ať se to nezabalí dřív než já. Držte se čepice, vesmír zrychluje. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jsi začanej. A ty jsi taky začanej. Tajná služba.
2: 9. července 1993 vstupuje do kin pořádný biják. Clint Eastwood se totiž na stará kolena rozhodl, že bude honit pořádného zloducha s nasazením života.
1: Ty jsi věděl, že ta pistole byla prázdná. Cítil jsi, že je nějak lehká, že je zásobník prázdnej.
3: No.
1: Mám pravdu?
3: Jedna kulka tam bejt mohla.
1: Pane bože.
2: Režisér Wolfgang Petersen obsadil vedle temného depresemi svíraného Eastwooda ještě temnějšího a šílenějšího Johna Malkoviče, na kterého je skutečně radost pohledět, a René Russo co by tajnou agentku.
1: Víš, když jsem se stěhoval, varovali mě, že seš hajzl.
3: A měli pravdu. Ahoj v kanceláři.
1: Ah, sakra, kancelář. Monroe chtěl, abychom proklepli nějakýho...
3: Postarám se o to.
1: Půjdu s tebou.
3: Ne, jdi domů za ženou a dětma.
2: Clint Eastwood původně film odmítl, protože mu je 62 a jeho postava je o dekádu mladší. Nicméně se po naléhání nechal přesvědčit. Určitě musel hodně zpytovat svědomí, když během natáčení skutečně visel na římse domu 6 pater nad zemí. Ovšem nebezpečný skok na požární schodiště místo něj provedl kaskadér.
1: Pane bože, to jsi ty?
2: Malkovič, geniální to herec, nasadil jako přípravu pro roli totální izolaci měsíc před natáčením. S nikým se nestýkal, nebral telefony a v televizi jen občas sledoval zprávy. Není divu, že je jeho postava ve snímku s nasazením života tak démonická, však za ně bude nominován na Oscara, cenu BAFTA a Zlatý glób.
4: To jsi byl ty, kdo mi včera večer vlezl do bytu.
3: Mac Crowley, kde pak jste?
4: Blíž, než si dokážeš představit. Jsem nesmírně rád, že s tebou mluvím. Mám pocit, jako bychom se znali.
3: Jak to?
4: Četl jsem o tobě, viděl jsem tvoje fotky. Nejoblíbenější agent Johna Kennedyho, nejlepší a nejchytřejší, ale to už je dávno.
2: Na snímku inspirovaném skutečným agentem tajné služby Clintem Hillem plně kooperovala americká tajná služba, což je zcela poprvé, kdy se CIA takto vložila do natáčení. S nasazením života je také prvním filmem, který nabídl svou upoutávku online ke stažení skrze AOL, ačkoliv v této době to je spíš třešnička. Za týden a půl byl stažen 170krát.
3: Co kdybychom se někde sešli? Můžeme to probrat.
4: To bych musel rád, ale čím méně toho budeš o mě vědět, tím líp.
3: A proč?
4: Protože mám v plánu zabít prezidenta.
2: S nasazením života. Thriller nejvyššího řádu podtržený skvělou hudbou Ennia Morriconeho, těžící ze syrové režie Wolfganga Petersena a charismatických hereckých výkonů Eastwooda s Malkovičem, bude zaslouženě celosvětovým trhákem. Není to jen klasický hollywoodský thriller, napěchovaný kaskadérskými kousky a akcí, ale má myšlenku. Let's go! All the people on the left.
4: All the people on the right.
3: Jaká ironie?

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Na Apple TV Plus odstartovala pátá řada komediálního seriálu Trying. HBO Max rozjelo sketchový seriál Život Larry a honba za neštěstím. Sky Showtime nasadil v neděli Pět nocí u Freddyho 2 a obsazení připravovaného prequelu Oceans se rozrostlo. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

Josh Gad se podle informací serveru Variety přidává k hvězdnému obsazení chystaného prequelu k Ocean's 11, který vzniká ve Warner Bros. Pod vedením Margot Robbie a Bradleyho Coopera. Gad má ve snímku stvárnit výraznou roli a doplňuje už tak nabitý ansámbl, ke kterému v posledních týdnech přibyli i Oscarový nominant Wagner Moura v roli záporáka a Monica Barbaro. Připomeňme si, že Robbie a Cooper si zahrají rodiče Dannyho Oceana, tedy postavy, kterou proslavil George Clooney. A diváky čeká podle Robbie epická loupež na velké ceně Monaka v roce 1962. Cooper film zároveň režíruje podle vlastního scénáře a v hlavní roli se objeví po boku Robbie. Gad si tak s Ocean's prequelem přidává další projekt do nabitého kalendáře. Čeká ho totiž i Spaceballs The New One, pokračování Angry Birds a Frozen nebo adaptace knihy All the Places You Will Go s Ariana Grande. Prequel, který zatím nemá oficiální název, má zamířit do kin 25. června 2027. Natáčet se má začít už na konci července v Paříži a následně na francouzské riviéře. Jak já mám ráda tyhle hejslahoutky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O zero trust architecture.
3: Lisba compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
3: Recovery plan. Endpoint detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test, log management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: 195 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: We threw a rod. Get comfortable.
4: Well, it's gonna be a while.
3: Got the wrench. No. We gotta wait
4: what?
3: Here.
4: What are you
3: we gotta wait
4: about?
3: On the plane.
4: Yeah, gotta what?
3: We gotta wait right here until they fix the mechanical issue.
4: I gotta sit in the middle with shitty snacks.
3: Yeah.
4: For 5 hours? Are you crazy?
3: This is the airplane experience.
4: Yeah. It's not a good experience.
0: Action. Na HBO Max se streamuje nová komediální sketch série Život Larry a honba za neštěstím. Larry David se vrátil na obrazovky poprvé od konce Larry Kročse a spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Jeffem Schaeferem vytvořil sedmidílnou minisérii, v níž jeho typicky neurotický malicherný charakter vstupuje do klíčových okamžiků americké historie. Od psaní deklarace nezávislosti přes Rosa Parks až po přistání na měsíci. Série vznikla jako satirická oslava 250. výročí založení Spojených států a producentským partnerem je společnost Higher Ground bývalého prezidenta Baracka Obamy a Michelle Obamy, kteří stáli u zrodu celého konceptu. Obama se v seriálu dokonce sám objevuje v jedné ze scének a s Davidem měl podle režiséra Schaefera i tvůrčí přestřelky na natáčení. Každá epizoda obsahuje zhruba 4 samostatné historické scénky a v obsazení se mihnou jména jako John Hamm, Catherine Hahn, Bill Hader, Sean Hayes, Vince Vaughn nebo Lin-Manuel Miranda. Kritika hodnotí seriál jako nevyrovnaný, ale zábavný návrat Davida k jeho starým SNL scénaristickým kořenům. Život Larry a honba za neštěstím můžete nyní sledovat na HBO Max.
5: What the hell is going on here?
6: Beggars can't be choosers.
7: You know what? I'm a choosing beggar.
8: What a party!
9: Is a declaration of common sense.
10: No sharing dessert.
9: It's unsanitary.
10: Sometimes I don't want a whole slice of pie. I just want a taste of pie.
9: Get your own damn piece of pie, Franklin.
11: Guess it must have been the rain. Guess it must have been the rain.

0: So you wanna tell me about your bad dreams?
1: It's always the same.
0: You're dead.
2: Sky Showtime přidal do své nabídky horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování úspěšného hororu podle populární videohry. Rok po hrůzách v uzavřené pizzerii se Mike, bývalý noční hlídač v podání Josha Hutchersona, stará o mladší sestru Abby, kterou tehdy zachránil před zákeřnými animatronickými loutkami. Abby ale svým animatronickým kamarádům nepřestala scházet a tak se navzdory bratrovu zákazu tajně vydá zpátky do pizzerie, čímž spustí nové, ještě krvavější kolo hrůzy a odhalí desítky let skrývané tajemství o původu Freddyho. Režii opět držela v rukou Emma Temi, scénář napsal tvůrce původní hry Scott Cawthon a v hlavních rolích se vedle Hutchersona objeví i Elizabeth Lail, Matthew Lillard nebo McKenna Grace. Kdo přežil první díl, ví, že u Freddyho žádná noc neproběhne v klidu. Tahle bude navíc o to delší a krvavější. Pět nocí u Freddyho 2 sledujte nyní exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime.
0: We're never gonna be able to move forward. Until you deal with some of the mess you left in your head.
1: My father was a monster. You know that.
3: Everyone called it an accident. But it wasn't until years later when those five children went missing. But I knew she was murdered by him.

Ještě mám pro vás souhrn novinek, které dorazily do kin minulý čtvrtek, tedy 2. července. Do kin vstoupila francouzská komedie A je to tady zas s Christianem Klaviérem a Didierem Bourdonem. Alice a François se konečně chystají na svatbu, jenže vyjde najevo, že výsledky DNA testů byly chybné a otcové nevěsty a ženicha musí přehodnotit celý svůj původ. Z Ameriky dorazilo komorní manželské drama s komediální příchutí Pozvání, které natočila Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí manželskou krizí a jedna nevinně vypadající večeře se záhadnými sousedy se zvrtne v noc plnou odhalení a skrytých tajemství. V hlavních rolích září kromě Olivie také Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Nově najdete v kinech i česko-americký dokument Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, o neslavné Hilsneriádě z konce 19. století, který přináší nové důkazy zpochybňující vinu Leopolda Hilsnera. Druhým dokumentem je ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě, poetická esej o životě a díle tohoto vizionářského filmaře. A pro nejmenší diváky dorazili do kin Mimoni a Monstra. Žlutí panácové tentokrát terorizují natáčení v Hollywoodu a na scéně se objeví i skutečná monstra. Toť vše z posledních kinopremiér. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
7: Prodáno!
8: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zoom. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte

to the ground, letting go with love. And the cell phone rings.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která voní budoucností a lehce svítí ve tmě. Firma City Labs z Floridy vypustila vůbec první komerční satelit s jaderným pohonem. Jmenuje se VOHR a na oběžnou dráhu ho vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergu, jak informoval portál space.com. VOHR testuje takzvanou nanotritium technologii. Betavoltaický zdroj, který proměňuje částice beta z rozpadu tritia přímo na elektřinu. Podobně jako sondy Voyager, jen v kapesním provedení. Družice zatím jede hlavně na solár. Tritium je jen ukázka. Ale představa je jasná. Napájet přístroje tam, kam slunce nedosáhne. Třeba v trvale zastíněných kráterech jižního pólu měsíce, kam míří mise Artemis. Solární panely mě živí 70 let a nestěžuju si. Ale jaderná konkurence zní zajímavě.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovská.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovaku. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v nabídce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie Komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahounem naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivým.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která voní budoucností a lehce svítí ve tmě. Firma CityLabs z Floridy vypustila vůbec první komerční satelit s jaderným pohonem. Jmenuje se BOHR a na oběžnou dráhu ho vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX z Vandenbergu, jak informoval portál space.com. BOHR testuje takzvanou nanotritium technologii. Betavoltaický zdroj, který proměňuje částice beta z rozpadu tritia přímo na elektřinu. Podobně jako sondy Voyager, jen v kapesním provedení. Družice zatím jede hlavně na solár. Tritium je jen ukázka. Ale představa je jasná. Napájet přístroje tam, kam slunce nedosáhne. Třeba v trvale zastíněných kráterech jižního pólu měsíce, kam míří mise Artemis. Solární panely mě živí 70 let a nestěžuju si, ale jaderná konkurence zní zajímavě. Hlavně, ať se to nezabalí dřív než

0: Hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na Hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

of my hat.